0: Ramazzotti z italskimi postrovami do serbskej Łužice. Je krótko po napu šestech.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kúpvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjesto im je Šinová sobu docpiva, so je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připoznala. Myto Zelaria spošča Sakska kúžde dve leče za vúsahovace vúkony na polu přisvojenia, navožovania každež posredkovania serbskej reče. Myto přepodača 9. septembra Kamenskej Hanini cirkvi. Drježdžansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvanišćo svjatoho Bena, hač do kletušeho kunca Julija předač. Janek Vočer má nadrobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskopstvo financne čeže. Kaj z Drježdžan dále rika, zavinuje kubvanišćo kužde leto deficit neže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodarsce znesljive dále vesť. Biskopstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepšim páže jako kubvanišćo dále vedže. Kubvanišćo svjatoho Bena ve Smohčicach byli desatky dôvo vážna miestnosť švíry, zetkávania a kubvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drježdenach povuje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacera stá serbských a dalších vierivých je včera do podňa Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šu bazilice bolostčivie mačerie Božie svedčeše nimo českých, tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorosčených, kiež bychu so pieši na putnické miestno podali, bychu si další serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zaso do Kroščic navruča. Od přichodného týdženia je budyským okresu mene liniových busu po puču. Kaž z džili čera krajnoradný záriad Budyšinje, odpadnú hač do konca leta jezbe viaca hač 40 liniov v prozdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku mjez Drježdanami a Počnicu, kaž tiež Kamencom a Kinsbokom, sú jacere zvisky do serbskych sú potrechené. Mjestrujim Hodži Báčon, Kamenc Kroščice Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrod. Nadrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronach. Vokres busuje linie Šmurnie, zomu přilubienu přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamenskej koruny svätého Jana Pfalčič. To bych upojezče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje dženca svunčný džin, s dobom tiež najhorcejší džin cilvého týdženia. Vostanie sucho, popoludňu zmieme dre nekotrem ručele, žive slieb rostupa dženca na 5,30 či do 8,30 stopňu nezabúčte tuž so dosť vody napíč. Tiež júce vostanie najprv raz pšečelne, potom pak sobot popoludňa sem dešťuje, švíle nás potekým očakuje, tiež večer sú s blakami nevedra možné. Tiež júce stupa živé slepo na 25 stopňu. Sobotu potom dále silnejšie nevedra. Nedželu sa vedro trochu zmieruje. Živé slepo stupa potom na 30 stopňu.
4: Na pučach so ničo nehači dobrú jezbu do dženznišeho rania kýma. Máte za nás ďalšie informácie, to môžete rade na nás zazvoniť. 0591-7400 přes čet nás viezo tiež docpiejete. No jasná, no chcete tiež nedom najľúbší dovolový obraz připojsnť. Tiež kvôli tiež ešte dobré ranie vám všetkým, koť siš nás přes livestream slyšite zvonka serbskej Łužice po takým.
1: Serbský rozvoz.
4: Nic, co my vám to zavidíme.
2: Nie, stvarni. Zajče nás na sobu do dola s vašim fotom.
4: Šest, po napu šest, šest.

jako svilni sluhavio srpskoho rozvosa, čo sa čmičinu do šestečie. S to ukážam zosče čerošemu vúsovaniu tiež stiovali a dasče vy tiež popúču byli zromadne s reporterom Benom Šotu do závoda v Budešinie, do firmy VD Lederman GmbH, ktoráž produkuje písaky za Edding. Vy viesče, to sú tuté toste písaky, s ktorými môžeš na nimale všich poviechach písač abo molovač. Tyž serb tam dživa a je reporteri Benišovče fabriku pokazal a tyž jednotlivé dživové procese rozkvat. Steli netko čipni hišče raz, kak tam vupada a chceče si zimanie vusovania z cova hišče raz naposkač abo tyž druhým dále doporučič, potom poladajče do našeje app MDS Serbia. Abo tyž na našu internetovú stronu. Tam sme vám písané artikel ze s fotami přijotovali, tyž ze s videmi. Nimo toho namakače tam tyž odkaz na dalšiu epizódu Srbský rozvoz popúču ve závodach. Šako sme nedávno tejši, že popúču byli napríklad ve Vúdvorju v Rečinský připravie za vopočky a přichodný týdžen, tak veľa smím hi, že přeradžič sme v dalším závode popúču. A to môžu tejši, že přeradžič zoreka to téma kuchňa. Kuchňa raje tam centrálnu rolu. Potekým přelistujče tež rád ľubi raz naše internetové poskytky. 9 minút do 6.

0: That's right. You and me. The sunshine. The water. The summertime.
1: Počmi tu nudošestřiš.
2: Nábožné slovo.
1: Agenca Diana Karbová ze Svinamě.
3: Do domu zastupíme přes durje. Nikoty durje jsou vůjke a češke, druhé luchke a vůzke. My jsou vůjke a mocné durje lubia. Škytaja před nělubosnými zadobyvarjami a dopomínaja narody a bajky z dávnoch času. Kožde durje povědaja svojsku staviznu. Za koho sovote věra, komu vostava zamkněna. Tež v našim živěnu namakáme najšelakoriše durje. Kožde so nevotevria, hač runěž si to přejeme. Plány so minéja, sony so nespělňa a drude dobíme so cíle od svoj sonu rozžonovač. Tola runě potom může so nová možnost pokazač. Durje, kotrež do toho zcova znali nesme. V dověry do přichoda smíme věřič. Tež, kde so durje začinja, že půjč za kuždého z nás dále. Často hakle ve vručoládanju spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za durjemi rozladovač, kotre so nam votevria. A znano môžeme tež my, sami človeki durje votevrič, s prečelným svojom, votevrený vútrobu abo pomocný ruku.
1: To praje Diana Karbová ze Svinamě, v nadoku a zamovitosti farskej vikarie v Bančicach Kukovie.

0: 12 minutinu po 6. Ja trebam nitko jenoš svočko gema do hube zač, a hižo so nikoci zaso mjazaja času, tlta chceče jenoš peneze meču, no, abo tak podobne. Hai GEMA, abo Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, mola da čače si moto na koncu iš razpomjatkova čute mjeno. Tak to menuce dokvadni reka, so stara vo peneze autoru a komponistu, potekim to nejde nikak šelakam. Všice kociš nekajki zjavne svičin prihotuja, može ja vo formulárach v internete stučki spivač Beno Bilk, pak nam netko poveda, za čo je to zcela všitko treba.
1: Dyž bych ja prajem raz jako moler vašu dobu stu tapeciroval, bych potem z ličpovanku vám napisal a hotovo. Když pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim viesnem svedženu pískava. Ale byam mi za to nešto nešto dal? Na vidíče. A tu už treba mi GEMU. A potom by mi ona za spieve, ktorú som ja skomponoval, fenky přepokazova. Ve Pančicach Kukove by nedano noc 1000 sviečkov. Za to plači zariadoval CSB na GEMU nemali 800 eur. Beranvoju vôtuje Možinský klub teledne zaso barové festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy GEMIE za tute cídny plačiče?
2: No hej, všarazne sme mo šon balatých 1000 eur roka.
1: 1000 eur, ktorýž dobia sa přes pivo, kovajský abo zastupný penis nadživač. Tola GEMA chce jenož penize mieč, kdež je zariadovanie zjavné. Když sa na našim kvasu, abo na národninách, spieve Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera pískaja, je to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátne svedžen. Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podákach píska. Tole v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizoval. Big party to byl tedy ve Šunove.
3: Potom te prašené jo, kavile kapo tam raja, keke title so pískaja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tiši na zuma skoro na 500 euro pomáže šišva.
1: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve služecach viesne svežen a ve bukecach korove koncert.
2: Přes to na GEMA portál, když má na maja, kdyby jen to přízevíč, a ty gmina si to žádá žila něco vidět, když mu tam něco přízevíme.
1: A ty škore, kotrež si hodony abo druhý koncert same zariaduje, drbě na GEMU myslič. To jsou 100 abo 150 eur spěšně pryč. Kýba so kur jenož dajke spíve, spíva abo raje, kotrež komponist je dlehač 70 let nebo. Tož sú tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta přeco dámotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od GEMA peneze. To samsne plači tiež za Kirluše nedželu na Kemšach. Jenož to zaplači tute peneze cirke paušálne za ušie vosady romadže. Jedne z veľa vosebitosťou GEMA je tiež náš mesonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praje Peter Brezan, netreba domovina ničo plačiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
4: A tuto majene osobite radovane, že ne dostane v junu v oblieto, je ne zariadovano GEMA svobodne. Za to pale one plača jen členský pšinoš, knale to.
1: A dež nebe domovina člen CIOF byla?
4: Potom dobia o to ukáže, že bude jen zaujšie také nadžejn 10 eur, jeli nic samojace dobia na GEMU zaplačiť.
1: A što si netko myslí? No to nebudeme em náš športový svedžem Přízeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku alebo druže ve internete vozivine, jen moderný skener GEMA ve sekundách namaka. Kýba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika hišče nespoznaje. Hišče.
0: Beno Bilk je povedal vo popvatkách za GEMU, ktorýž maja zaredovario za šitke zjavne svedženie pačič. Bilk nasledovne.

0: Vossa mitino donna poset miche.
1: Policias G.
2: Hej, du serbskim domje, kiba na pustovom namjestče, dživotnje, stanosčevacu stenu v utoru popodnju, hižo vopkeč pol. Jeden apostolitny by ze svojim junajom od dvonišča na smir pustovom namjestu popuču po takim podvonišču a zubi je dokilž bie přes spiešny kontrolu nad jezdžidvom. Prasne potom do parkovaceho Seata, sune sa na tamny bok jezdnje a prasne potom išče do BMW-a. Potem pak zwischen dem Dale jetzt, wun pak daloko niepschinje, na Karla Marxowi sa Georgia jeho golesowostym, zoso s golesom pšet autostupi. Zogu na Škoda, 10-10 euro, policistča italčani jizbnu dolnost z časahu. Haja duš se nitko vlečo na hodzich dniach kiesore vulečiče potom, meče vaše golesove voče maj, bürnješe při zamkneče, pretož neznači su noce od punžele na vutoru při linjanskim jezoru e-bike pokradneli, kotruž bie při poče při zamknene. 30 až 600 euro tute pfači, vojeruska policija za nim nitko sledži. A v Vutach při dvorništu bo nedželu cia 20-letne dla svojho kolesa nadbihovane. S kolesom je voko dvorništa popuču a potom od neznatého na runje tute kolesa narečane. Jako muž jemu koleso nudom dač nohcuše, rožeše vun jemu abo agresivne tak, zo jemu koleso tolada. Tute mi ješo hodnotu 2000 a 300 euro.
0: Po takým policia mi ješo tušto nadsedlce, ale so s kolesom před autostupič a tam na...
3: To asi nejsem celé věsta, hače to najlepša idea.

0: napůl 7 je.
1: Srbský rozhlas. Povězte. Studio Katka Pöbelec.
0: Dobrý ráno. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kež Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostane Budyšanka z 5000 eurami do tyromane Myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak je vůznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjesto imje Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelaria spošča Sakska kojšte 2 leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, naložovania

0: kaž tež posredkovanja serbskej reče. My to přepodadža 9. septembra Kamjenskej Haninej cirkvi. Treštansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvanišćo svjatoho Bena hač do kletušeho konca julija předać. Janek Vočar ma nadrobnosće.
1: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač jmenuje biskupstvo finansne čeže. Kaj Zdrežan dále říká, zavinuje kupaniščo kužde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepším páže jako kupaniščo dále vidže. Kupaniščo svjatého Bena ve Smohčicach byli desatky dlho vážna miestnosť víry, zetkávania a kúvania, rekne biskup Heinrich Timmer Evers.
0: Biskupstvo Drježdenach povuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacore stá serbských a ďalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božum šu bazilice bolostčivie mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vonecele brand bie kapfan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miestno podali, bychu sa i ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zaso do Krusčic nauruča. Od přichodného týdženia je v budovském okresu menej liniových busov po puču. Kaž zdieli včera krajnoradný zariad v Budešine, v odpadnu hač do konca leta jezby viace hač 40 liniov v prozdninách a na koncach týdženiach. Nimo zvisku miest Drežďanami a Počnicu, kaž tiež Kamjencom a Kinsbrokom, sú viacere zvisky do serbských sú potrechené. Mjestrujim, Hoči Bačon, Kamjensk, Krusčice, Ralbice a Vojerec, Ptačice, Zábrod. Nadrobne o tym informuje v okres na svojich internetových stronach. V okres busove linie Šmurnie zomu přilubienu přiražku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamjenskej koruny svjatoho Jana Pvačič. To bychu povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
0: Čenca vostanje svunčne, popudňu sa potom nekotrem ručele pšidruža, ma pak sucho vostač a to pši horcich temperaturach, 5-8 stupňov nas čenca vočakuja. Jutce vostane najprede raz pšečelne, potom pak so od popudňa sem švile pšidruža, tiž nevedra nas vočakuja. A předuším večer očakuje nás tiež silnejšie nevedra. Vostanie tužno pri 5-3 stopňach. Večer sobotu vostanie tiež, máme tiež s nevedrami ličič, vostanie dále horco pri temperatúrach okolo 30 stopňov.
3: A meteorológovia ešte pri dachu, když bo nevedra hune Katka reči, dobíme vezo tiež se svičorom ličič nad 100 kilometrami samo, tak spešne môže sa svičor podať, po takým jeli nikde nešto mačo vonka, što už má sa přiviazať, predať, čo pom posúša, že sve zahodže leží. Na počas ničo nestáva, dobrú jezbu do džensnišeho rania, tiež autodrohy sú svobodné.
2: Serbský rozvoz.
3: Kýba vy nešto mače, što šve necháče jace mieč, to potom šedro ta stajče, to je pon 100% dvě kýži dále. 4 minčiny po napu sedmiche, dobré ranie přeje Serbský rozvoz.

0: Seda minčino po na posedmeše.
1: Vi. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Po studii z leta 2017 znajeme hakle nidže 10% všich zvěriatov a rostlinů na zemi. Přiušem je to skýr vůzače, zosora znova vůlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 75 letach jenž 5 nových opičích družinů opisalo a najnovša z tutych je likvěli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Leca leču sú sledžorio a sledžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letach Demokratickej republice Kongo v obkečbovali. Je to čorná kosmata v opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčšia a čkočka, má dou v opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rády vodce voa a brunší, zo by so se svojimi rovienkami dorozumíva. Vědomostné jméno nové opičej družiny je Colobus congovensis. Likvěli namětuje sledžorky a sledžorjo jako poušitkov nepomenovanie. Tute sú od domorodných zonilí, kotrež blízkošti nové družiny bydla. Tola samočí vonu spôršivú opicu liedma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tutej opice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevuláda. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zobychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá, zo jedna so opravdže vo samostatnú družinu, kotraž bydli nedže 1200 kilometrov od najbližšie přiúznie družiny zdalena. Před 5 miliónami let stej so v obie družinie dželivoj. Sledžorky a sledžorjo namietuja, zomila so družina bezposredne jako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo so človekojo dále a bole upšestrievaja a vopicam s tým živenský rumbieru. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likvěli, nedom zaso zubí.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: Zajímavostky znosy přeco. Měčín venk, tyž štvot, kde sač ponapu sedmich dobré raně z Jadvigu Markec.

Donc je repasse de mes chiens, ils vont me chipper les belles. Alors René Chacotoyen, tu as tenté de WhatsApp status à au Poladash, tu as un naras, tu as un chibaldiski Mario, tu as un chibaldiski Schnippninjo, tu as un Alpach Wissoko, tu as un Gehorie, tu as un Dalschim Schnippninjo, Snanotischi, tu as un Wutach, tu as un Chomikuje, tu tam jo, a to je tiež tej gedolove začuče, když nás sobu zače a smíme tam sobu poladač. Sa no chci čtiš nám vaše dovolové fota svač, to môžete rád ľubie ščinič, to za našu app MDR Serbia přes četovú funkciu, so to najlepšie hoči, tam môžete tiež fota připoviesniť 12 mičinu posledujeme.

0: Ještě začmíču nou do nabo osemich a vůlke strožele doživíchu putnice a vyriví ve medju gore. Na znatém putnickým místně ve Bosnijské a Hercegovině bu Marina postava se s čornym grafitijom na rukomaj a mězvoču pomorana a vonkune vota samo zapalene. Katka má viacar a další informácie.
1: Policie jmenuje městem podlatného 31-letného Polaka Zajova. Na tuté Marine postavě, o kotří zóně Ryčova stejí jmenuje abo stejí še nadpismo Devil in a Skirt, po takým převožně byn rek čert v sukni. Nimo toho písaše tež na plakát měna 6 hajvíčarů među gore a písaše za ješo ža a za má dopokaz za to. Čo hodla je tošo činil, to je dospoň nejasný dotel. Zahriade nesu žaden motiv menuali. Džuny je, zo je muž peča sam přesvědčený katolik popravom. Před 9 letami putnikovaše neče 1300 kilometrů pěši z Varšavy do Međugorje. Svoje putnikovanie tetiž sam dokumentovaše a to v sociálnych médiách. Pozdžišo vozi vivun samo knihu, rečeše votorene vo problémach s alkoholom vo osobinských dojntách a kak je k bohy namakal. A předloň žim, po takým 2024, po samo jeho živinska stavizna džil polského kinového filma. Dobra pojist pak netko najprve raz za všetkých putníků. Nudom, potom so su to pytnili, su tam namiestne z rečenjom tutie marinie postav započnili, tiež plakáty su sa zrumovali a tak dále. Spýtaja so všetko zase do poradka pšinče.

0: Nicht um ihr, Napo wasse mich.
1: Serbski Rozwas. Pojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
0: Dobaranje. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostanie Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jeje vúznamné angažement za dále dávanie serbskeje reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestru im je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připoznava. Myto Zelaria spošta Sakska kujšte dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra v Kamjenskej Hanine cirkvi. Drježdžansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvanišče svjatoho Bena hač do kletušeho kunca julija předač. Janik Vočer má nadrobnosće.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskopstvo financne čeže. Kaj z Drježdžan dale rika, zavinuje kubvanišče kujžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodarsce znesljive dale vesť. Biskopstvo pita tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepšim páže jako kubvanišče dale veže. Kubanišča svjatého Bena v Smohčicach byli desatky dôvo vážna miestnosť švíry, zetkávania a kubania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
0: Biskupstvo Drieždanach prúje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopútňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božu mšu bazilice bolestčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Petr Mroz. Nimo 8 až 40 modostných a 5 až 20

0: Zu Chidoros Chenich, Gispichus Apeschi, Naputnis gemist napodali, Bichusi dalsi serbste putnice z busom, autami a kolesami do krupki naputniske kemsche dojeli. Modostni so juce zase do Kruštic navroča. Prenje marianske putnikovanje do krupki z cuba je za leto 16 a 10 v stavizniskih knihach zapisane. Hakle 40 let postišo bo putniska cirki natvarjena. Od přichodnoho tydženja je v budeskim okresu menje linijuch busu po puču. Kajž zdjeli čera krajnoradne zarjad Budešinje, odpadnu hač do konca leta jizbe viaca hač 40 linij v prusninach a na koncach tydženju. Nimo zvisku mjez drježdanami a počnicu, kajž tiž kamjencom a kinspokom, su viacere zviski do serbskih sopotrichene. Mjez druhim hodži Bačon, kamjenc Kruščice Ralbice a Vojerecy Ptačice Zábrod. Nádrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronach. Vokres busové linie Šmórnie zomou přilúbenú přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovej stácie Kamenskej koruny Sviatého Jana Pfačič. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje svunčný džín, jenož s nekotrými mročokami skýren na večer, vostanie sucho a to pri horcich temperatúrach 35 či do 38 stopňov nás očakuje, to je s dobom najhorcejší džín týdženia, kaž meteorológovia vestia. Tí šúce vostane najprv do pšečelne, potom pak pšičanú od popodňa sem skýre mročele, tí švíle nás očakuje a tíž silnejšie nevedra a rýmania. Postane dále čopvo při 35 stopňach. Sobotu, potom so dále rýma a vyska, nedželu so vedro trochu zmieruje, že veslie prostupa na 30 stopňu.
2: Na druhá so ničo nestáva, znamenča nic tu ve našej vokolínie. Dobrú jezbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
2: A jeli máte za nás ďalšie informácie, snáď tiež dovolový obraz, ja bytla v obraz pod niekoho veľkého lodu svoja. Za naju ze skatku. Dobré ranie.

A to je v osebi dosť izoličného časa. Som už šom možne vonka činičo ináč se s dičimi, so panca, čabo potom s prečelemi. Vonka na zahodže sedžeč, hač do noce, no aj kopencu netreba, če ja zaladač, to je šitko davno hižo nimo. Ale lepe pak je tež, když tam môžeš vomire sedžeč v nocne, bo večerne čišenje, sedžeš nešto dobroho svodného popšeč, šo ináč kieči, abo tež piču, abo so podače se s prečelemi tež na koncerte pod hovým nebiom, tiež kinové predstajenia sú tiež vosebitostka. Kultúrna zároda tu iši, že viacore lieta tiež tu ve Budešinie, potom vábi se šelakorými facetami, bohatý program přes klasiku, přes pop, přes jazz a to so viezo ľuďom ľubí. Až tu iš so tiež za druhé poskytky tam hory, nic inož za serbske zajmuje, sú minúce tutun sobotu tiež vosebie na program vítaní duo Hübner, was tam wotschakuje dvaj muži, cello a klavier a spiu, to budže vaše heslo a vaše veselo do ličneho, ličneje noce. Vosa menšinou po napo 8.

0: republiky nam.
1: Som jem, ja trebam netko jenož svoho gema do hube zač a hižo s nekoci z vas na notežara merza jabo z najmenša vočasu. Detlach cedža jenož peneze mieč, abo tak podobne so potom praj a tež vodmovi haj gema, ale cilj dokvadne reka to gesellschaft für musikalische aufführungs- und mechanische vervielfältigungsrechte. Stara so vo peneze autoru a komponisto a nic nekakých šelaku. Šice, kot si šnekakí zjavne svidujem šiho tu ja moža vo formulárach v internete spivčky, spivač a Beno Bilk, pak nám nitko povieda, za čo je to zcela treba.
2: Když bych ja prajem raz jako molo vašu dobu stvu tapeciroval, bych potom z ličbu vám k vám napisal a hotovo. Když pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim viesnem svedženu pískava. Ale byvam mi za to nešto nešto dal? Na, vidíte. A tu už treba mi gemu. A potom by mi ona za spive, ktorúž som ja skomponoval, fenky přepokazala. Ve pančicach kukove by nedano noc 1000 sviečkov. Za to pači zariadoval CSB na gemu nemali 800 eur. Ve Ránvoju vôtuje Možinský klub tele dne zaso barový festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cídny pvačiče?
3: No hej, všarazne smo možno balatých 1000 eur.
2: 1000 eur, ktorýž dobia sa přes pivo, kubajský abo zastupný penis nadživač. Tola gema chce jenož penize mieč, kdež je zariadovanie zjavné. Když sa na našim kvasu, abo na národninách, spieve Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera pískaja, jedre to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátne svedžen. Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podákach píska. Tola v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizoval. Big party to bytet ve Šunove.
4: Potom te prašeno jo, Gavile Kabao tam raja, keke title so pískaja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tišina zoma skoro na 500 euro pomáže šišva.
2: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve Sulšecach viesne svedžen a ve Bukecach korove koncert.
3: Přes to na gema portál, kiš vane maja, da bi jento Pšizovič, ha te gmena sveta žala žela nešto vidžeč, da šmo tam nešto Pšizovimo.
2: A tež kore, kotrež se hodone abo druhý koncert same zariaduja, drbja na gemu mislič. To sú 100 abo 150 euro spiešne preč. Kýba so kur jenož dajke spive, spiva abo raje, ktorých komponist je dlehač 70 let nebo. To už sú tvorbe kole Augusta Gocora abo Mozarta všetko dámotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od Geme Peneze. To samsne pláči tiež za Kirluše nedželu na Kemšach. Jenož to zapláči tute peneze círke paušálne za ušie vosady romadže. Jedna z veľa vosebitosťov Geme je tiež náš mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praví Peter Brezan, netreba domovina ničo pláčiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
5: A tuto má jedno osobite radovanie, že ne dostane junu v oblieto, je ne zariadovano gema svobodne. Za to pále ono pláča jen členský přínoš, knále to.
2: A dež nebe domovina člen CIOF byla?
5: Potom dobia o to ukážeť, že bude zaujšte také na džejn 10 eur, jeli nic samojace dobia na gemu zapáčiť.
2: A što si nitko myslí? No to nebudeme em náš športové svedžem Pšizeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku abo druže ve internete vozivine, jen moderný skener gemy ve sekundách namaka. Kýba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika hišče nespoznaje.
1: Beno Bilk je povedal vo plakátach za, abo vo popfatkách za gemu, kotruč maja zaredovario. Za šitke zjavne svedženie pvačič. Džesač minčinou do vosemich a netko přinže ratatatata hučba nova doba ze skrytu čolejšic vykrý.

0: 5 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Diana Kábová ze Svínavne.
2: Do domu zastupíme přes durie. Nikoty durie sú vujke a češke, druhé luchke a vuske. My sú vujke a mocné durie ľubia. Škytaja před nelúboznými zadobyvarjami a dopomínaja národy a bajky z dávnych času. Každé durie povedaja svojskú staviznu. Za koho sa vote viera, komu vostava zamknená. Tež v našim živenu namakame najšelakoriše durie. Každé sa nevotevria, hač runieš si to přejeme. Plány sa menia, sony sa nespielňa, a drude dobíme sa cíle vo svoj sonu rozžonovač. Tola runie potom môže sa nová možnosť pokazač. Durie, kotrež do toho sceva znali nesme. V dovieri do přichoda smieme vierič. Tež, kde sa durie začinia, že puč za každého z nás dále. Často hakle ve vrúčoľadaniu spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Snáno sa dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotrež sa nám otevria. A snáno môžeme tiež my, sami človeky durie otevrič, s prečelným svojom, otevrený v útrobu abo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svínanie v nádoku a zamovitosti farskej vikárie ve Pančicach kukovie. 4 minčiny do 8.

Manako, Santa Maria de Cami, šo to môžeš si rád ľubie vobladať. A k tomu hudbu sluchať tiež přes livestream. Hanka Rejce naspieva. Tomáš Cyš, Lížeč ve Žitnišču. A to je Veronika Zahodníková, Vierčmier. Ještě Mauke Svork, Majorce, Majorka, Krasna Kupa, je viac hač, jenož Balaman a Schinkenstraße. Sedom inženou povosimich.

0: Jednacz menšinu pôsobíš miestem Hižoje.
1: Polícia z G.
2: Štúš serbským domie, kýba tu na postovom námieste dživa, je snano sčiovacú stenu v útoru po podňu v obkýčpov. Jedená postoletný by s Hyundaiom od dvornišča na smier postovom námieste popuču a zubi, dokýž by přes spiešnú kontrolu nad jezdživom. Prásne do parkovaco Seata sunú sa potom na tamný bok jezdne a prásne potom ešte do BMW-a. Potom, co šiný dom dále ječ, ale daleko nepšinže, na Karla Marxovej začoža jeho kolesovo s tým, co so koleso před ním vstupí. Celku na škoda 10-40 euro. Policistča i dalčaný jistnú důlnosť z časachu. Když se netko lečú na horcich dňach k jezeri v uličiče, potom meče vaše koleso ve očomej, brnieš je při zamkňače. Neznačí se minúce noce od punžele na vútoru při Lenianským jezeru e-bike pokradneli, kotrež by je při poče při zamkňane. 3600 euro tuto pači, vojeruska policia netko za ním sledži. A ve vútach při dvorništu bu nedželu cia 20-letne dla svojho kolesa nadpihované, z ním by menujúce voku dvorništa popuču a potom búvod neznatého na rúne túte koleso narečené. Jako muž jemu koleso nedom dač nohcuše, rožeše z ne jemu abo agresívne, tak zo jemu koleso dolada. Túte miešu hodnotu 2300 euro.

0: Včera kolegina Skotriš sem v Lipsku večava přijedžo z Magdeburga praj. O, ja dobiu si najpredra svoju svucho kniju Hasnič, šako je popuču bila a je si všelaký román naposkala. No aj a kotre svucho kni abo svucho ry môžeme my jako samský rozvoz vám poskyčiť minúce. To išto svucho ro, když máte lušta ľubosť na to, když či popuču. Napríklad najnúša reka Olja a je stavizna. Je to stavizna vo holčce, kýž dobieše ze smačeriu ze svojne čeknič ve Vúžice namakatej hospodu a pomoc a Olja samopřečelku linku. No haj a zromadne s barikom podatej sa holce na dyrdondy do lesa.
1: Ale les je vopravdže ke konci. To je bano. Barik je nás do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, co máš nutskone kompas?
3: Vem je noj, što je to pravi puč. A zo je tu bano, to zminič ne možu. Nisem tu išče, že nje bil.
2: Ja tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu a rozbitemi voknami.
2: Štodre je so tu stavo. To vupada, kajž zničena meni vjeska. Bojče, punžeme nuc.
0: Olja a je stavizna na našej internetovej stronje v app MDR Serbia, abo tiež v audiotece ARD Sounds, nešto nauši v bosninskim času.

0: Filomelos. Dirtam dejstva morbije drozene.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak uce. Ja sem slyšal, zo môže jen Jona zvieriata ladač.
1: Šipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Jejtoko, ja vidžu jenoš ešte šo. Rožojte.
1: Dokelž vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokelž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrež je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Vodžrania? Rianu barbu dostať?

0: kužu pytać dobiał.
1: A netko mieri Filomelo swój dalekowid na dromedara.
0: Tun ma ci hop. Ej, leci taki ksiwy krivet. To nie jest trochę.
1: Filomelo, so tutun hop je ważny. Tam moža dromedare vele tuka skvadovač, jako energijovú rezervu. A tak moža dlho bez žratve vutrač.
0: Aha, a te maja tak rec svoj pitnikový korbik přeco na krivieče sobu? Oh, to by so mi tež ľubivo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Debi pak so dženca vele vieco na tutých zvieriatach ľubia.
0: No tako ište pát. Ale...
1: Što ale?
0: No haj, one su šitke fecih. A mi by so tež ľubivo, když bychu ľuďo na mne ládač šišli. Ale te zvířata maja šitke před svojim nosom. Pod, to ta je kajš také jastvo.
1: Haj, tak to zvířencu je.
0: No, potom sem to ládačo nenapadna drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Oh. To pak se te renerek.
0: Tam de chirande tačk. La la la la la la. La la la.

0: Napoczyłyczy się.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
0: Dobranie. Bywša direktorka Budyského serbského gymnázia Rena Rieza-Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotierované myto za svoje pracovania na polu kubvania, převožovania a publicistiky. Předovšem hodnočí so tak je je vúznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestru im je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připuznava. Myto Zelaria spošča Sakska kojždy dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra Kamjenskej Hanine cirkvi. Drežďansko-Mišňanske biskopstvo chce smohčanske kubvaniščo Svätého Bena hač do kletušieho konca júlia předač. Janek Vúčer má nadrobnosti.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskupstvo financné čeže. Kaj z Drežďan dále ríka, zavinuje kubvaniščo kujžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodárstce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošariam, ktorýž dom ve najlepším páde jako kubvaniščo dále vidže. Kubvaniščo Svätého Bena ve Smohčicach byli desatky dôr vážna miestnosť viery, zetkávania a kubvania, rekne biskup. Heinrich Timmer Evers.
0: Biskupstvo Drežďanach pruje s dobom dalše koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopodnia v Českej Krupce putnické kemše svičivo. Božú mšu bazilice bolostčivie Mačerie Božie svičeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Peter Mrus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu so pieši na putnické miestne podali, bychu si ďalší serbské putnice s busom, autami a kolegami.

0: sami do krupki na putniske kemše dojeli. Modostni so juce zaso do Kroščic navruča. Prinje marianske putnikovanje do krupki z cva je za leto 16. a 10. stavi z niskih knijah zapisane. Hakle 40 let pozdišo bo putniska crki natvarjena. Od přichodnoho tydženja je v budeskim okresu menje linijowych busov po puču. Kaž zdjeli čera krajnoradny zarjad Budešinje, odpadnu hač do konca leta jezby viace hač 40 linijow v prosninach a na koncach tydženju. Nimo zviskom je zdrježdanami a počnicu, kaž tiž kamjencom a kinspokom, su jacere zviski do serbskich sú potrichene. Miestrujim hodži Bačon, kamjenc Kroščice Ralbice a vojerece Ptačice Zabrot. Nádrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmornie zemu přilubienu přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamenskej koruny Sviatého Jana Pfačič. To bych upovies, čo kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje svunčný džin, hakle popudňu zmieme jednotlivé mručele, sucho vostania a to pši voprodže enormne hocich 5-30 do 8-30 stopňach. Júce vostane najprv raz pšečelne, od popudňa sem pak očakuje nas potom švíle, tež nevedra a rímania nas očakuje. Vostane dále dužno pši 5-30 stopňach. Tež sobotu zmieme dále silne nevedra, v nedželu sa vedro trochu zmieruje, v ostane přijúšim při 30 stopňach.
2: Keď bu a 4 z zdrieža na smier zolac mies ohonom a poršovom, tam je so nezbožo stavo, keď bu tam, když dobyče tam ešte nimo, zavesčene tam ešte nie.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 menšine po napočivečech.

0: Krásne domenčeno po napu 9 je čas za našu rubriku www, veda, vumjostvo a vedomost. No haj, a što da je netko Mirčin Venk vusledžil?
1: www, veda, vedomost a vunamakanki.
2: Po studiji z leta 2017 znajeme hakle nidže 10% všich zvieriatov a rostlinov na zemi. Přiušem je to skýre vúzače, zosora znova vúlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 75 letach jenž 5 nových vopičích družinov opisalo a najnovša z tutych je likvéli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Leca leču sú sledžorio a sledžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letach Demokratické republice Kongo v opkeč boali. Je to čorná kosmata v opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčša a čkočka, má dou v opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rádi vodce voa a brunší, zo by so se svojimi rovienkami dorozumíva. Vedomostne meno novej vopičej družiny je Colobus congovensis. Likvéli namietuja sledžorky a sledžorjo jako poušitkovne pomenovanie. Tute sú od domorodných zonili, kotrež blízkošti novej družiny bydla. Tola samočí vonu spôršivú vopicu ledma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tutej vopice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevuláda. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zo bychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá zo jedna so opravdživo samostatnú družinu, kotraž bydli nedže 1200 km od najbližšie přiúznej družiny zdalena. Před 5 miliónami let stej so v obie družinie dželivoj. Sledžorky a sledžorjo namietuja, zomila so družina bezposredne jako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo so človekojo dále a bole upšestrievaja a vopicam s tým živenský rumbieru. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likvéli, nedom zaso zubí.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom a ižo nadpismo je trochu žartne novú družinu vopicu odkrydí. Že sač po napoču.

Dus to dženca nedočiniče si raz do Muzeja Zapadneje v Užice dojeć potom, to činče išče v prihodných dniach, na kojiže pa tež v prúzninách, šako maja tam to išto poskytko na internetovej strane, môžeče si šelake poskytky, kiž sú tam sprihotované načítač, na jeden môžu vás ižo pokazač. Tam do bronzoveje dživanje môžete so podať, jeli maja dječi dženca lošta ľubostky špola vás sú vodomie. Pod povodňa dvema ešte tam vítani z vašej ľubej bobriu, tam môžete z smetala tam si nadživať napríklad pierštene, abo rynku, abo kvok, po takým je to tiež poskytk za holce, od dvema do na pošterioch. To vás po nadži a prosajúce na kolesovanskú túru pod hesvom Srbské impresie, to môžete tam 12 kilometrov kolesovať ze Smalešec přes Brezinku, Klukš a Strožu a potom so zase nauročíče, start je popudňu štyrioch v Malešecach, přízevič môžete so pola rečného motivátora Luciana Kaulfürsta. Si film poladač a obladač pod hujem nebiom v Čornom Komcu na Krabatovom dvore je to možno, dženca zmeja tam tež film, vodajče júce zmeja tam filmový poskytk, všetko pounie monstrum, to je tež za popoudniše lepe prajne džičace poskytk od cioch a potom so film započne na poštyrioch a štuž so za přírodu hori, to môžete si tam tež ešte raz na dvor zaječ a doječ na kultúrne džen, menujce džen přírody, kýž tam nedželu svieča od jednačich a džona večera pečech. To je paradís za ľubováriu a přečelou přírody a tam ste vítani na najšelakoriše přednožky, doživenia a tiež dživaničky.

Če se čminči ne dođe, večeš ja to znazala vidžu zosče znamenča zvutrobu savurijovali. To je taka dobra nalada do dženstnišeho rania a sva tiž do přichodného dňa. Serbska hudba šuče a všetco. To reka tiž zo môže čarat ľubie tiž na našu internetu stronu raz poladač. Tam máme vulkuj seb. Spivu z přihotovane tiž tajke, ke kotrejš hudbie hoči sorijovať, čo je nehač doma v kuchni vonka na zarodze, ale s šefom nadzile to šodze. Tam si vubierče hudbu cele po vašim svodze. Česač menšinu dođe večiche.

0: Jo nam všetkým človekam dženca dosť špič, ty hos horco, če ale prošu nič zabič na váš domiace skut doma, tiež na vašoho puntia, prošu nič ve najväčšie horco, če po asfalče z ním kodič, abo za mitsku tiež raz traving, vočím, co môže so tam zubič. A tiež na insekte prošu myslič, stajče vonka mauku škličku s kamenom nuc, abo z nekaký haušku a potom napienče tam z vodu, co môže insekte vonka. Pomieria tam tiež potom přízemič na tutým kamenu a so dosť dierie napič. Dobranie přije srbský rozvoz.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Diana Kambová ze Svinanie.
2: Do domu zastupíme přes durie. Nikoty durie sú vujke a češke, druhé luchke a vuske. My so vujke a mocné durie ľubia. Škytaja před nelúboznými zadobovariami a dopomínaja národy a bajky z dávnych času. Každé durie povedaja svojskú staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknená. Tež v našim živenu namakame najšelakoriše durie. Každé so nevotevria, hač runieš si to přejeme. Plány so menia, sony so nespielňa, a drude dobíme so cíle od svoj sonu rozžonovač. Tolarunie potom môže so nová možnosť pokazač. Durie, kotrež do toho zcova znali nesme. V dovieri do přichoda smieme vierič. Tež, kde so durie začinia, že púč za kúždeho z nás dále. Často hakle ve vrúčoládaniu spoznajeme, so mieše šitko svoj zmys. Snáno so dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotrež sa nám otevria. A snáno môžeme tiež my, sami človeky durie otevrič, s přečelným svojom, otevrený v útrobu abo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie, v nádoku a zamovitosti farskej vikarie v Pančicach Kukovie.

0: Cujašo se v tom serskem doma, ale njamašo sersku drastvu. Mašo borsku drastvu, ale vam jo to snaž obuzno přece jano borske hejžiš. S novejo serskiju modu mašo šansu se raz na drugi part uznavaš, ako serbuka abo serb. V slipem su napirali novu modu. Vena bužo skoro napšedaj, na kušte žen vam taki nove unikat, v našej serii predstajome. Vici z Gönjošovet Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovu z Radvorja jo to přeškada zbytne płac s mydrošiščom chyšiš, vena jo z njogo stvariva bžescasne asesuar za všetne žen jaden šal. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krádu važne.
2: Ja systematicky jena ještě kupuju baumu, abo také hubiane plat a tak sem také tu gledava na všave přírodne platy a te môžeš potom všetce zase recyklovať, upcyklovať a nové přešiš a myslím až také zrodne možlivosť, že tam také kombinácie musru kvetovaš.
1: Za ten šal je přeživava tradicionelný mustara se zmíním sebesvět a čivopjenc. S kombináciou s měkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grio a jo leto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrejo pak je to věci jako drastva. Vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal vet Andreja Paulikovie na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben. Vet přiducie v autore jo šal napšedajn ve Serskem kulturnem centrum ja ve Slipem.

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešte v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš vielgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknuš. Kúžde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznava na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš Josem Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jos Zamenhof bejal reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevil pet pseudonymom doktoru Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Išti do prednije svjetoveje vejne su nastali krajne zvijeski na šiknih kontinentach. Vjerašk Jorec doživjela živiš na 620 letach, nježli jo se zvigajuci nacionalizm v Europje uviše zase iznicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstvi lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nimski zvijesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej věci rozširjalo a jo žinca zastupione ve uši 120 krajach celého světa.

0: Агаш машаница на учебе.
1: Веткос? Шашанья? Пишце нам пет 0151 Jadnasčo 80 8 8 6 5 RBB
2: Serbski program.
0: Jo, ten týždeň priobrošujeme sa žňovným návogám v Dolnej Lužice svýšime vapanie kokota. Michael Maja, jak šiel vyžiš, liecio to typicky serbská tradícia a jopen podobne namakal také v druhých krajach. O tom jo pred dvema letoma písal v rozlaže, v ríže Přinosku pod titulom Přisvežbne a podobne predovníky vapania kokota. Mňa sa druhým jo namakal zájemný příklad v Peru Vese Kalion de Hualas, nic pak s kokotom, a také nic s gusu, ale s drugim ptaškom. Tam svýši při kežbě karnevala noc kondora. Kondoroju připisuju, ako zvěrětoju nebia pozitivne kakosti. Na upešňonych nosankách nesu kondora přes jas a okolo njogo rejuju při dujarské muzice. Potom povesuju živego kondora zakšidle na porios miaze drevianuma svupoma, šekne retarie přeretuju spez njogo, ktož sperajo živego kondora dovoj, muse z nim pet pažu retovaš přec, druge opetaju jogo vetkoniš Rubinje. Jomu vetkoniš Rubinje. Jo, a našu štucku k šňonem navogam uspivamam ninto juro gira.

0: Цујашо се ветом серскем дома, але нямашо серску драству. Машо борску драству, але вам јотос наш обузно обшецејано борске хејжиш. С новеју серскију моду машо шансу се раз на други пат узнаваш, ако сербука або серб. Вес липем су напирали нову моду. Wenn er Buja skoro napschedein, a kuste jen wam tagi nowe unikat, wenn naši Siri pschetzta jome. Witze is gönn joscho wird Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovus radvore ja jota pšeškata zbytne płat s mödrošiščom chyšiš, wenn er jos njogo stveriva bžestcasne asesuar za všetne jen jaden šal. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krádu važne.
2: Ja systematisch se jena ještě kupuju baumu, abo také hubiane plat a tak sem také tu gledava na všave přírodne platy a te možeš potom všetce zase recyklovat, upcyklovat a nové přešiš a myslím až také zrodne možlivost, že tam také kombinácie musru gotovaš.
1: Za ten šal je přeživava tradicionelný mustara se zmíním sebesvět a čivopjenc. S kombináciou s měkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grio a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrio pak je to věci jako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal wird Andreja Paulikovej na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben wird přiduce v autore jo šal napšedajn ve Serskem kulturnem centrum a ve Slipem.

0: Zamenhof je studirovao v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešti v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je južo žival na svojom recnem unamakaniu. V 1907 a 1810 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúre z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš vielgin laška, takáž kúšte Gronimera smežajú z laška nauknuš. Kužde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznáva na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof pejao reakcie svojich pacientov, jojen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Išti do predneje svetoveje vejne su nastali krajne zvieski na šiknych kontinentach. Vierašk jo rec doživiva v živišnach 620-tych letach, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zasej znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živišnach 117. Nímsky zviesk Esperanto groni až jose riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jožinca zastupione v uše 120 krajach celého sveta.

0: Агаш машаница на учебе.
1: Вот квас, шашанья, пишца нам пет, нула ярен пеш ярен, ядна сджо, весем же сет, весем, весем, шесть, пеш. РББ, сарский программ.
0: Ja, ten týždeň priobrašujeme sa žňovným návogam, v dolni Užice svišíme vapanie kokota. Michael Maja, jak šiel vyžeš, liecio to typicky sarská tradícia a jopen podobne namakao teke v druhých krajach. O tom ja pred dvima letoma písal v rozlaže, v ríže Přinosku pod titulom Přisvežbne a podobne predovníky vapania kokota. Mňa sa drugým ja namakao zájemný příklad v Peru, Vese Kalion de Hualas, nic pak s kokotom, a také nic s gusu, ale s drugim ptaškom. Tam svýši při kežbě karnevala noc kondora. Kondoroju připisuju, ako zvieretoju nebia pozitívne kakosti. Na upešňonych nosankách niasu kondora přes jas a okovo njogo rejuju při dujarskej muzice. Petom povesuju živego kondora zakšidle na porios miaze drevianuma svupoma, šekne retarie přeretuju spez njogo, chtož sperajo živego kondora dovoj, muse z ním pet pažu retovaš přec, druge opetaju jogo vetkoniš Rubinje, jomu vetkoniš Rubinje. Jo, a našo štucku kšnjonem navogam uspivamam ninto juro gira.